pred tým posledný zošit zakotvil v koši holý život. Zbytočne prosím.

cestou předalekou se vždycky pomodlíš. Zase to zkouším znova, ale jak se zdá, změnila se doba, kafe a cigára. Nikdo se nestará o mý 3 hodiny spánku. Do čbánku s ozvěnou dopadly kapky mojí krve. S

0: Mý útorok s rádiom Regina Stret.
1: Můj táta fidlal housle a všechny písně znal a nebyl v celém pohoří, kdo by se mu vyrovnal. Na všechno říkal, nevadí, na co bejt nešťastný.